Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hodná,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Technické služby dokončily první etapu modernizace svého areálu. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Drásel zná vítěze, závodníci bojovali s vedrem.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby dokončily první etapu rekonstrukce svého areálu v Kaplanově ulici. Modernizací prošly dílny, autodílna i zázemí pro pracovníky. Součástí oprav byla také výměna oken a vrat, zateplení budov nebo instalace fotovoltaických panelů. Rekonstrukce má technickým službám přinést nižší spotřebu energií a lepší podmínky pro jejich každodenní práci. V další etapě chce společnost vybudovat také zázemí pro nabíjení elektrobusů městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby zajišťují ve městě například údržbu komunikací, provoz městské hromadné dopravy, veřejné osvětlení, správu městské zeleně nebo péči o městské lesy.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Čiperovy vily ve Zlíně ovládla letošní soutěž Stavba roku Zlínského kraje. Projekt kulturního a kreativního centra získal nejvyšší ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka i cenu hejtmana. Obnova jedné z architektonických ikon krajského města stála přes 200 milionů korun. Vila po rozsáhlé rekonstrukci slouží jako kulturní a vzdělávací centrum a podle poroty patří k nejvýznamnějším stavebním počinům v regionu za poslední roky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 33. ročník bike maratonu Drásal, jednoho z nejnáročnějších závodů horských kol v České republice. Na nejdelší trase dlouhé 163 kilometrů zvítězil Filip Adel ze Superior týmu, který v dramatickém finiši porazil Ondřeje Rakuse o pouhé 3 sekundy. Mezi ženami byla nejrychlejší Dagmar Sladkovská z cyklosportu Chropině, která na nejtěžší trase triumfovala už po páté v řadě. Závodníci se letos museli vypořádat nejen s náročnou tratí v Hostýnských vrších, ale také s vysokými teplotami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži už jezdí první elektrobus. V Uherském Hradišti platí zákaz zapalování svíček na hřbitovech. A Kroměříž v přípravě porazila Zlín.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V ulicích Kroměříže už jezdí první elektrobus městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby na začátku května převzali první ze 4 nových vozidel značky MAN. Nízkopodlažní bezbariérový elektrobus ujede na jedno nabití až 250 km a pojme přibližně 80 cestujících. Nabízí klimatizaci, informační obrazovky i kamerový systém, který přispívá k větší bezpečnosti. Do konce letošního roku dorazí do Kroměříže ještě další 2 elektrobusy. Poslední pak na příštího roku. Nová vozidla mají přinést tišší, ekologičtější a pohodlnější cestování městskou hromadnou dopravou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Kvůli horkému a suchému počasí platí až do odvolání na všech hřbitovech v Uherském Hradišti zákaz zapalování svíček a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. Město opatření zavedlo jako prevenci před vznikem požárů. Riziko podle radnice představuje nejen volně umístěné svíčky, ale i ty v ochranných krytech, protože při vysokých teplotách může dojít ke vznícení okolních předmětů nebo výsadby. Informace o zákazu jsou zveřejněny u vstupů na jednotlivé hřbitovy. Město zároveň vyzývá veřejnost ke zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm také v dalších částech města i v přírodě.
0: Zlínsko.
1: Vítězem letošního ročníku soutěže vesnice roku Zlínského kraje se staly Boršice, které získaly zlatou stuhu. Porotu zaujali komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce, který citlivě propojuje investice, péči o obyvatele, ochranu kulturního dědictví i podporu komunitního života. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela Topolná a zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejné prostranství a životní prostředí Ořechov.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou povedený vstup do letní přípravy. V přípravném utkání porazili Zlín 3-2. Za Hanáky se trefila i nová posila Daniel Polák z brněnské Zbrojovky. Pro Zlín šlo o první porážku v přípravě na novou sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříži zůstávám na... Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historii centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

0: Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring kraj a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Technické služby dokončily první etapu modernizace svého areálu. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Drásel zná vítěze, závodníci bojovali s vedrem.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby dokončily první etapu rekonstrukce svého areálu v Kaplanově ulici. Modernizací prošly dílny, autodílna i zázemí pro pracovníky. Součástí oprav byla také výměna oken a vrat, zateplení budov nebo instalace fotovoltaických panelů. Rekonstrukce má technickým službám přinést nižší spotřebu energií a lepší podmínky pro jejich každodenní práci. V další etapě chce společnost vybudovat také zázemí pro nabíjení elektrobusu městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby zajišťují ve městě například údržbu komunikací, provoz městské hromadné dopravy, veřejné osvětlení, správu městské zeleně nebo péči o městské lesy.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Čiperovy vily ve Zlíně ovládla letošní soutěž Stavba roku Zlínského kraje. Projekt kulturního a kreativního centra získal nejvyšší ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka i cenu hejtmana. Obnova jedné z architektonických ikon krajského města stála přes 200 milionů korun. Vila po rozsáhlé rekonstrukci slouží jako kulturní a vzdělávací centrum a podle poroty patří k nejvýznamnějším stavebním počinům v regionu za poslední roky.
0: Rádio Kroměříž, sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 33. ročník bike maratonu Drásal, jednoho z nejnáročnějších závodů horských kol v České republice. Na nejdelší trase dlouhé 163 kilometrů zvítězil Filip Adel ze Superior týmu, který v dramatickém finiši porazil Ondřeje Rakuse o pouhé 3 sekundy. Mezi ženami byla nejrychlejší Dagmar Sladkovská z cyklosportu Chropině, která na nejtěžší trase triumfovala už po páté v řadě. Závodníci se letos museli vypořádat nejen s náročnou tratí v Hostýnských vrších, ale také s vysokými teplotami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Technické služby dokončily první etapu modernizace svého areálu. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Drásel zná vítěze, závodníci bojovali s vedrem.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské technické služby dokončily první etapu rekonstrukce svého areálu v Kaplanově ulici. Modernizací prošly dílny, autodílna i zázemí pro pracovníky. Součástí oprav byla také výměna oken a vrat, zateplení budov nebo instalace fotovoltaických panelů. Rekonstrukce má technickým službám přinést nižší spotřebu energií a lepší podmínky pro jejich každodenní práci. V další etapě chce společnost vybudovat také zázemí pro nabíjení elektrobusů městské hromadné dopravy. Kroměřížské technické služby zajišťují ve městě například údržbu komunikací, provoz městské hromadné dopravy, veřejné osvětlení, správu městské zeleně nebo péči o městské lesy.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Čiperovy vily ve Zlíně ovládla letošní soutěž Stavba roku Zlínského kraje. Projekt kulturního a kreativního centra získal nejvyšší ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka i cenu hejtmana. Obnova jedné z architektonických ikon krajského města stála přes 200 milionů korun. Vila po rozsáhlé rekonstrukci slouží jako kulturní a vzdělávací centrum a podle poroty patří k nejvýznamnějším stavebním počinům v regionu za poslední roky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Holešově se o víkendu uskutečnil 33. ročník bike maratonu Drásal, jednoho z nejnáročnějších závodů horských kol v České republice. Na nejdelší trase dlouhé 163 kilometrů zvítězil Filip Adel ze Superior týmu, který v dramatickém finiši porazil Ondřeje Rakuse o pouhé 3 sekundy. Mezi ženami byla nejrychlejší Dagmar Sladkovská z cyklosportu Chropině, která na nejtěžší trase triumfovala už po páté v řadě. Závodníci se letos museli vypořádat nejen s náročnou tratí v hostýnských vrších, ale také s vysokými teplotami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Zeleně a přírody není nikdy dost a toho využije kroměřížská radnice. Bude tady totiž nové biocentrum, konkrétně v Bílanech u Kroměříže. Vznikne tedy nové biocentrum na ploše přes 4 hektary. Město tam zatravní bývalou zemědělskou plochu, vysadí stovky stromů a keřů a doplní terénní úpravy, které pomůžou zadržet vodu a podpoří život v krajině. Práce mají začít v srpnu a město je chce dokončit zhruba v polovině listopadu, takže se zase máme na co těšit tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi, pohodový poslech a super muzika letí k vám.
2: Hrajeme megahity 90. let. Rádio Kroměříž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Kapela Portless je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: www.radiokroměříž.cz
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Přejeme pohodový poslech Rádia Kroměříž, prázdniny začínají a s nimi i ten jakoby zvláštní letní režim, kdy se města pomalu vyprazdňují, školní tašky končí v koutě a všichni už hlavně balí kufry, batohy, plavky a opalovací krémy. Někdo mizí k moři, někdo na chatu, někdo k vodě tady za rohem, ale ono je to vlastně víceméně jedno. Zkrátka začíná období slunce, to už dlouho víme, že jo, hlavně teď pár posledních dní, výletů, radovánek a dlouhých večerů, které voní létem. A i když se na to všichni těšíme, není to jen samá pohoda. Horko může být únavné, cesty bývají dlouhé, kufry těžké a někdy člověk zjistí, že dovolená je vlastně docela náročná disciplína. Tak já doufám, že vás se to týkat nebude, že to bude v pohodě a v klidu. No a pusťte si k tomu například Rádio Kroměříž, buďte s námi.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. V Bílanech vznikne nové biocentrum. A fotbalisté Zlína čekají další přípravné zápasy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a revitalizaci Podzámecké zahrady. O finanční podpoře rozhodli zastupitelé. Peníze pomohou například s péčí o stromy, keře a živé ploty, obnovu parkovacího mobiliáře, výsadbou nové zeleně, údržbou vodních ploch i historického oplocení. Součástí práce bude také péče o zvířata nebo průběžná obnova cestní sítě. Podle radního Jiřího Kašíka je Podzámecká zahrada neodmyslitelnou součástí Kroměříže, kterou využívají místní obyvatelé i turisté. Město proto považuje za důležité na její údržbě dlouhodobě spolupracovat.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v letní přípravě na nový ročník nejvyšší soutěže. Po víkendových přípravných utkáních je v následujících dnech čekají další zápasové prověrky, včetně soubojů se zahraničními soupeři. Trenérský tým postupně zapracovává nové hráče a ladí sestavu před startem ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže zhůru na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Stato střechy na Pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
3: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Mezinárodní spolupráce je důležitá a to nejen tady u nás v regionu. Kroměříž to tady vzali docela z gruntu, protože Kroměříž a Ružomberok mají novou publikaci Výletník, která nabízí nenáročné trasy po Kroměřížsku a také okolí Ružomberka. Lidé tady najdou mapy, fotky, úkoly pro děti, QR kódy, informace o délce tras, převýšení nebo vhodnosti pro kočárky. Publikace je zdarma k vyzvednutí v turistickém informačním centru v Kroměříži, takže i tomu může být super tip na výlet, nejenom tady u nás v okolí Kroměříže, ale i v zahraničí.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Lidi z Rádio Kroměříž, pojďme na kalendárko. Dneska je 30. června, v českém kalendáři má svátek Šárka. Tento den bývá tradičně spojován také s koncem školního roku, no a rozdáváním vysvědčení, což ale tentokrát proběhlo už minulý týden. Z významných událostí si připomínáme vznik státní bezpečnosti, která byla v Československu oficiálně založena 30. června 1945. K tomuto datu se váže také konec sovětské okupace, protože 30. červen 1990 byl formálně dokončen obchod okupačních sovětských vojsk z území Československa. V historii si připomínáme i rok 1420, kdy během husitských válek skončila bitva o Tábor vítězstvím husitských vojsk. A na závěr pranostika, je-li na památku svatého Pavla slunečno, bude slunečno i ve Žních. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže. Otevřené brány zvou do kostelů a poutních míst. A přílepy obnoví tenisový kurt po více než 20 letech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže na Velkém náměstí. Opravy zahrnují stavební i restaurátorské práce, jejichž cílem je zlepšit technický stav věže a zachovat její historickou podobu. Obnovou projdou omítky, kamenné i truhlářské prvky, střešní rekonstrukce a další historické části věže. Součástí rekonstrukce bude také oprava hodinového mechanismu a zabezpečení celé stavby. Stavební práce potrvají přibližně do června příštího roku. Po dobu rekonstrukce bude věž zakrytá ochrannou plachtou a pohyb v jejím okolí bude částečně omezen.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Zlínském kraji odstartoval už 17. ročník projektu Otevřené brány. Až do konce září mohou návštěvníci zdarma navštívit vybrané kostely a další sakrální památky s komentovanými prohlídkami. Na Kroměřížsku je do projektu zapojen například kostel svatého Mořice v Kroměříži. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií, architekturou i duchovním odkazem těchto míst za doprovodu vyškolených průvodců.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí více než 1,4 miliony korun na péči o zvláště chráněná území. Podporu získá 39 projektů zaměřených na údržbu luk, mokřadů a dalších cenných přírodních lokalit. Peníze pomohou například se sečením trávy, odstraňováním náletových dřevin nebo obnovou drobných tůní. Cílem je zachovat vzácné druhy rostlin a živočichů a pečovat o přírodní bohatství regionu i pro budoucí generace.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V přílepech na Holešovsku se po více než 20 letech dočká obnovy tenisový kurt v areálu základní školy. Rekonstrukce přinese nový povrch, opravu zázemí i vybudování sociálního zařízení. Modernizace má zlepšit podmínky pro žáky školy i sportující veřejnost. Stavební práce by měly začít během září a hotovo by mělo být přibližně za 2 měsíce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž. No, bohužel tady v těch velkých vedrech je nejlepší zpomalit, vyhýbat se přímému slunci, hlavně teda v těch nejteplejších částích dne, což se někomu daří, protože například je v klimatizované místnosti, někdo bohužel ne. Samozřejmě pravidelně pít vodu, nenechávat žízeň dojít až do bodu, kdy už tak nějak tělo hlásí, že je problém. No a pomáhá také lehká vzdušná oblečení, stín, omezení fyzické námahy, což ne kdo rád slyší, chladnější sprcha nebo alespoň ochlazení kůže vodou. Doma je potom dobré přes den zavřít okno a zatáhnout závěsy nebo žaluzie tam, kde svítí sluníčko, no a větrat spíš večer nebo v noci, když je venku chladněji. Pozor je třeba dát hlavně bacha na děti, seniory a lidi, kteří horko snáší hůř, to je jasné, protože přehřátí a dehydratace mohou přijít rychleji, než si člověk myslí. Tu pár rad z našeho chytrého internetu na Rádiu Kroměříž. Buďte s námi, hezký den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: I na Hradišťsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.
7: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. V Bílanech vznikne nové biocentrum. A fotbalisté Zlína čekají další přípravné zápasy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a revitalizaci Podzámecké zahrady. O finanční podpoře rozhodli zastupitelé. Peníze pomohou například s péčí o stromy, keře a živé ploty, obnovu parkovacího mobiliáře, výsadbou nové zeleně, údržbou vodních ploch i historického oplocení. Součástí práce bude také péče o zvířata nebo průběžná obnova cestní sítě. Podle radního Jiřího Kašíka je Podzámecká zahrada neodmyslitelnou součástí Kroměříže, kterou využívají místní obyvatelé i turisté. Město proto považuje za důležité na její údržbě dlouhodobě spolupracovat.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v letní přípravě na nový ročník nejvyšší soutěže. Po víkendových přípravných utkáních je v následujících dnech čekají další zápasové prověrky, včetně soubojů se zahraničními soupeři. Trenérský tým postupně zapracovává nové hráče a ladí sestavu před startem ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz. Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních
1: vedrech za super ceny. Levné matrace EU. Stato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů. Přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
2: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Jindřich Vodílek se narodil v roce 1876 v Praze. Víte, čím se proslavil? Byl velmi populárním závodníkem v novém sportu na cyklistických oválech. Vodílek byl studentem pražské techniky, kde se zajímal o mechaniku kola. V roce 1892 založil sportovní klub Slavia. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 1895, kdy na národopisné výstavě vyhrál několik závodů. Na dráze ve Stromovce pokozil 8 českých rekordů od 300 metrů až po 30 kilometrů. Jeho patrně nejslavnějším dnem byl 27. červen roku 1897, kdy Vodílek třikrát vyhrál a dostal vavřínový věnec. Bylo to poprvé, kdy závodník na kole objel s jencem čestné kolo. Emma Destinová si velmi oblíbila bicykl. Mezi ní a Vodílkem vznikl krátký milostný vztah. V roce 1932 Vodílek umírá.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: away from you.
1: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže. Otevřené brány zvou do kostelů a poutních míst. A přílepy obnoví tenisový kurt po více než 20 letech.
1: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
2: V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže na Velkém náměstí. Opravy zahrnují stavební i restaurátorské práce, jejichž cílem je zlepšit technický stav věže a zachovat její historickou podobu. Obnovou projdou omítky, kamenné i truhlářské prvky, střešní rekonstrukce a další historické části věže. Součástí rekonstrukce bude také oprava hodinového mechanismu a zabezpečení celé stavby. Stavební práce potrvají přibližně do června příštího roku. Po dobu rekonstrukce bude věž zakrytá ochrannou plachtou a pohyb v jejím okolí bude částečně omezen.
1: Kroměřížsko.
2: Ve Zlínském kraji odstartoval už 17. ročník projektu Otevřené brány. Až do konce září mohou návštěvníci zdarma navštívit vybrané kostely a další sakrální památky s komentovanými prohlídkami. Na Kroměřížsku je do projektu zapojen například kostel svatého Mořice v Kroměříži. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií, architekturou i duchovním odkazem těchto míst za doprovodu vyškolených průvodců.
1: Zlínsko.
2: Zlínský kraj letos rozdělí více než 1,4 miliony korun na péči o zvláště chráněná území. Podporu získá 39 projektů zaměřených na údržbu luk, mokřadů a dalších cenných přírodních lokalit. Peníze pomohou například se sečením trávy, odstraňováním náletových dřevin nebo obnovou drobných tůní. Cílem je zachovat vzácné druhy rostlin a živočichů a pečovat o přírodní bohatství regionu i pro budoucí generace.
1: Rádio Kroměříž, sport.
2: V přílepech na Holešovsku se po více než 20 letech dočká obnovy tenisový kurt v areálu základní školy. Rekonstrukce přinese nový povrch, opravu zázemí i vybudování sociálního zařízení. Modernizace má zlepšit podmínky pro žáky školy i sportující veřejnost. Stavební práce by měly začít během září a hotovo by mělo být přibližně za 2 měsíce.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa vám další filmovou novinku přináší Nikol Hlaváčová. Do kin se právě dostává snímek Srdcovka, která snad i vás zahřeje u srdce. A o čemže je? Rick, frontman svatební kapely, během jednoho vystoupení potká vyhasínající popovou hvězdu Dannyho. Spojí je v spontánní noční jamování a jedna píseň, která se o pár měsíců později nečekaně stane celosvětovým hitem. Zatímco Danny díky ní znovu nastartuje svou kariéru a sklízí veškerou slávu, Rick zůstává stranou a začíná bojovat o uznání, o kterém je přesvědčen, že mu náleží. Ve snaze získat své místo na výsluní však riskuje to nejcennější, tedy vztah s rodinou i přáteli. Srdcovka je hřejivý i lehce hořký příběh o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme. A právě teď jde do kin, tak si ji nenechte ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

Ve světě auto je...

tohle je stejně učin. Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš? Půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš. Krasové. Zarbaš, zločinci.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Ojeter Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový poslech Rádia Kroměříž, prázdniny začínají a s nimi i ten jakoby zvláštní letní režim, kdy se města pomalu vyprazňují, školní tašky končí v koutě a všichni už hlavně balí kufry, batohy, plavky a opalovací krémy. Někdo mizí k moři, někdo na chatu, někdo k vodě tady za rohem, ale ono je to vlastně víceméně jedno. Zkrátka začíná období slunce, to už dlouho víme, že jo, hlavně teď pár posledních dní výletů, radovánek a dlouhých večerů, které voní létem. A i když se na to všichni těšíme, není to jen samá pohoda. Horko může být únavné, cesty bývají dlouhé, kufry těžké a někdy člověk zjistí, že dovolená je vlastně docela náročná disciplína. Tak já doufám, že vás se to týkat nebude, že to bude v pohodě a v klidu. No a pusťte si k tomu například Rádio Kroměříž, buďte s námi.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleně a přírody není nikdy dost. A toho využije kroměřížská radnice. Bude tady totiž nové biocentrum, konkrétně v Bílanech u Kroměříže. Vznikne tedy nové biocentrum na ploše přes 4 hektary. Město tam zatravní bývalou zemědělskou plochu, vysadí stovky stromů a keřů a doplní terénní úpravy, které pomůžou zadržet vodu a podpoří život v krajině. Práce mají začít v srpnu a město je chce dokončit zhruba v polovině listopadu, takže se zase máme na co těšit tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi, pohodový poslech a super muzika letí k vám.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
3: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. V Bílanech vznikne nové biocentrum. A fotbalisté Zlína čekají další přípravné zápasy.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a revitalizaci Podzámecké zahrady. O finanční podpoře rozhodli zastupitelé. Peníze pomohou například s péčí o stromy, keře a živé ploty, obnovu parkovacího mobiliáře, výsadbou nové zeleně, údržbou vodních ploch i historického oplocení. Součástí práce bude také péče o zvířata nebo průběžná obnova cestní sítě. Podle radního Jiřího Kašíka je Podzámecká zahrada neodmyslitelnou součástí Kroměříže, kterou využívají místní obyvatelé i turisté. Město proto považuje za důležité na její údržbě dlouhodobě spolupracovat.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v letní přípravě na nový ročník nejvyšší soutěže. Po víkendových přípravných utkáních je v následujících dnech čekají další zápasové prověrky, včetně soubojů se zahraničními soupeři. Trenérský tým postupně zapracovává nové hráče a ladí sestavu před startem ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Stato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů. Přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio

0: Rádio Kroměříž.
1: Mezinárodní spolupráce je důležitá a to nejen tady u nás v regionu. Kroměříž to tady vzali docela z gruntu, protože Kroměříž a Ružomberok mají novou publikaci Výletník, která nabízí nenáročné trasy po Kroměřížsku a také okolí Ružomberka. Lidé tady najdou mapy, fotky, úkoly pro děti, QR kódy, informace o délce tras, převýšení nebo vhodnosti pro kočárky. Publikace je zdarma k vyzvednutí v turistickém informačním centru v Kroměříži, takže i to může být super tip na výlet, nejenom tady u nás v okolí Kroměříže, ale i v zahraničí.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Lidi do Rádio Kroměříž, pojďme na kalendárko. Dneska je 30. června. V českém kalendáři má svátek Šárka. Tento den bývá tradičně spojován také s koncem školního roku, no a rozdáváním vysvědčení, což ale tentokrát proběhlo už minulý týden. Z významných událostí si připomínáme vznik Státní bezpečnosti, která byla v Československu oficiálně založena 30. června 1945. K tomuto datu se váže také konec sovětské okupace, protože 30. červen 1990 byl formálně dokončen obchod okupačních sovětských vojsk z území Československa. V historii si připomínáme i rok 1420, kdy během husitských válek skončila bitva o Tábor vítězstvím husitských vojsk. A na závěr pranostika, je-li na památku svatého Pavla slunečno, bude slunečno i ve Žních. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže. Otevřené brány zvou do kostelů a poutních míst. A přílepy obnoví tenisový kurt po více než 20 letech.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže na Velkém náměstí. Opravy zahrnují stavební i restaurátorské práce, jejich cílem je zlepšit technický stav věže a zachovat její historickou podobu. Obnovou projdou omítky, kamenné i truhlářské prvky, střešní rekonstrukce a další historické části věže. Součástí rekonstrukce bude také oprava hodinového mechanismu a zabezpečení celé stavby. Stavební práce potrvají přibližně do června příštího roku. Po dobu rekonstrukce bude věž zakrytá ochrannou plachtou a pohyb v jejím okolí bude částečně omezen.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Zlínském kraji odstartoval už 17. ročník projektu Otevřené brány. Až do konce září mohou návštěvníci zdarma navštívit vybrané kostely a další sakrální památky s komentovanými prohlídkami. Na Kroměřížsku je do projektu zapojen například kostel svatého Mořice v Kroměříži. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií, architekturou i duchovním odkazem těchto míst za doprovodu vyškolených průvodců.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí více než 1,4 miliony korun na péči o zvláště chráněná území. Podporu získá 39 projektů zaměřených na údržbu luk, mokřadů a dalších cenných přírodních lokalit. Peníze pomohou například se sečením trávy, odstraňováním náletových dřevin nebo obnovou drobných tůní. Cílem je zachovat vzácné druhy rostlin a živočichů a pečovat o přírodní bohatství regionu i pro budoucí generace.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V přílepech na Holešovsku se po více než 20 letech dočká obnovy tenisový kurt v areálu základní školy. Rekonstrukce přinese nový povrch, opravu zázemí i vybudování sociálního zařízení. Modernizace má zlepšit podmínky pro žáky školy i sportující veřejnost. Stavební práce by měly začít během září a hotovo by mělo být přibližně za 2 měsíce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Be happy. Don't

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže zhůru na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. V Bílanech vznikne nové biocentrum. A fotbalisté Zlína čekají další přípravné zápasy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a revitalizaci Podzámecké zahrady. O finanční podpoře rozhodli zastupitelé. Peníze pomohou například s péčí o stromy, keře a živé ploty, obnovu parkovacího mobiliáře, výsadbou nové zeleně, údržbou vodních ploch i historického oplocení. Součástí práce bude také péče o zvířata nebo průběžná obnova cestní sítě. Podle radního Jiřího Kašíka je Podzámecká zahrada neodmyslitelnou součástí Kroměříže, kterou využívají místní obyvatelé i turisté. Město proto považuje za důležité na její údržbě dlouhodobě spolupracovat.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v letní přípravě na nový ročník nejvyšší soutěže. Po víkendových přípravných utkáních je v následujících dnech čekají další zápasové prověrky, včetně soubojů se zahraničními soupeři. Trenérský tým postupně zapracovává nové hráče a ladí sestavu před startem ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Jindřich Vodílek se narodil v roce 1876 v Praze. Víte, čím se proslavil? Byl velmi populárním závodníkem v novém sportu na cyklistických oválech. Vodílek byl studentem pražské techniky, kde se zajímal o mechaniku kola. V roce 1892 založil sportovní klub Slavia. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 1895, kdy na národopisné výstavě vyhrál několik závodů. Na dráze ve Stromovce pokozil 8 českých rekordů od 300 metrů až po 30 kilometrů. Jeho patrně nejslavnějším dnem byl 27. červen roku 1897, kdy Vodílek třikrát vyhrál a dostal vavřínový věnec. Bylo to poprvé, kdy závodník na kole objel s jencem čestné kolo. Emma Destinová si velmi oblíbila bicykl. Mezi ní a Vodílkem vznikl krátký milostný vztah. V roce 1932 Vodílek umírá.
0: Svět zajímavostí.

0: Je na rádiu Kroměříž.
1: Tato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo statozavináč statostřechy.cz.

Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring kraj a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže. Otevřené brány zvou do kostelů a poutních míst. A přílepy obnoví tenisový kurt po více než 20 letech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže na Velkém náměstí. Opravy zahrnují stavební i restaurátorské práce, jejichž cílem je zlepšit technický stav věže a zachovat její historickou podobu. Obnovou projdou omítky, kamenné i truhlářské prvky, střešní rekonstrukce a další historické části věže. Součástí rekonstrukce bude také oprava hodinového mechanismu a zabezpečení celé stavby. Stavební práce potrvají přibližně do června příštího roku. Po dobu rekonstrukce bude věž zakrytá ochrannou plachtou a pohyb v jejím okolí bude částečně omezen.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Zlínském kraji odstartoval už 17. ročník projektu Otevřené brány. Až do konce září mohou návštěvníci zdarma navštívit vybrané kostely a další sakrální památky s komentovanými prohlídkami. Na Kroměřížsku je do projektu zapojen například kostel svatého Mořice v Kroměříži. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií, architekturou i duchovním odkazem těchto míst za doprovodu vyškolených průvodců.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí více než 1,4 miliony korun na péči o zvláště chráněná území. Podporu získá 39 projektů zaměřených na údržbu luk, mokřadů a dalších cenných přírodních lokalit. Peníze pomohou například se sečením trávy, odstraňováním náletových dřevin nebo obnovou drobných tůní. Cílem je zachovat vzácné druhy rostlin a živočichů a pečovat o přírodní bohatství regionu i pro budoucí generace.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V přílepech na Holešovsku se po více než 20 letech dočká obnovy tenisový kurt v areálu základní školy. Rekonstrukce přinese nový povrch, opravu zázemí i vybudování sociálního zařízení. Modernizace má zlepšit podmínky pro žáky školy i sportující veřejnost. Stavební práce by měly začít během září a hotovo by mělo být přibližně za 2 měsíce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Zeleně a přírody není nikdy dost. A toho využije kroměřížská radnice. Bude tady totiž nové biocentrum, konkrétně v Bílanech u Kroměříže. Vznikne tedy nové biocentrum na ploše přes 4 hektary. Město tam zatravní bývalou zemědělskou plochu, vysadí stovky stromů a keřů a doplní terénní úpravy, které pomůžou zadržet vodu a podpoří život v krajině. Práce mají začít v srpnu a město je chce dokončit zhruba v polovině listopadu, takže se zase máme na co těšit tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi, pohodový poslech a super muzika letí k vám.

0: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Přejeme pohodový poslech Rádia Kroměříž, prázdniny začínají a s nimi i ten jakoby zvláštní letní režim, kdy se města pomalu vyprazdňují, školní tašky končí v koutě a všichni už hlavně balí kufry, batohy, plavky a opalovací krémy. Někdo mizí k moři, někdo na chatu, někdo k vodě tady za rohem, ale ono je to vlastně víceméně jedno. Zkrátka začíná období slunce, to už dlouho víme, že jo, hlavně teď pár posledních dní, výletů, radovánek a dlouhých večerů, které voní létem. A i když se na to všichni těšíme, není to jen samá pohoda. Horko může být únavné, cesty bývají dlouhé, kufry těžké a někdy člověk zjistí, že dovolená je vlastně docela náročná disciplína. Tak já doufám, že vás se to týkat nebude, že to bude v pohodě a v klidu. No a pusťte si k tomu například Rádio Kroměříž, buďte s námi.
3: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na kalendárko. Dneska je 30. června, v českém kalendáři má svátek Šárka. Tento den bývá tradičně spojován také s koncem školního roku, no a rozdáváním vysvědčení, což ale tentokrát proběhlo už minulý týden. Z významných událostí si připomínáme vznik státní bezpečnosti, která byla v Československu oficiálně založena 30. června 1945. K tomuto datu se váže také konec sovětské okupace, protože 30. červen 1990 byl formálně dokončen obchod okupačních sovětských vojsk z území Československa. V historii si připomínáme i rok 1420, kdy během husitských válek skončila bitva o Tábor vítězstvím husitských vojsk. A na závěr pranostika, je-li na památku svatého Pavla slunečno, bude slunečno i ve Žních. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. V Bílanech vznikne nové biocentrum. A fotbalisté Zlína čekají další přípravné zápasy.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a revitalizaci Podzámecké zahrady. O finanční podpoře rozhodli zastupitelé. Peníze pomohou například s péčí o stromy, keře a živé ploty, obnovu parkovacího mobiliáře, výsadbou nové zeleně, údržbou vodních ploch i historického oplocení. Součástí práce bude také péče o zvířata nebo průběžná obnova cestní sítě. Podle radního Jiřího Kašíka je Podzámecká zahrada neodmyslitelnou součástí Kroměříže, kterou využívají místní obyvatelé i turisté. Město proto považuje za důležité na její údržbě dlouhodobě spolupracovat.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v letní přípravě na nový ročník nejvyšší soutěže. Po víkendových přípravných utkáních je v následujících dnech čekají další zápasové prověrky, včetně soubojů se zahraničními soupeři. Trenérský tým postupně zapracovává nové hráče a ladí sestavu před startem ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
2: Z filmového světa vám další filmovou novinku přináší Nikol Hlaváčová. Do kin se právě dostává snímek Srdcovka, která snad i vás zahřeje u srdce. A o čemže je? Rick, frontman svatební kapely, během jednoho vystoupení potká vyhasínající popovou hvězdu Dannyho. Spojí je v spontánní noční jamování a jedna píseň, která se o pár měsíců později nečekaně stane celosvětovým hitem. Zatímco Danny díky ní znovu nastartuje svou kariéru a sklízí veškerou slávu, Rick zůstává stranou a začíná bojovat o uznání, o kterém je přesvědčen, že mu náleží. Ve snaze získat své místo na výsluní však riskuje to nejcennější, tedy vztah s rodinou i přáteli. Srdcovka je hřejivý i lehce hořký příběh o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme. A právě teď jde do kin, tak si ji nenechte ujít.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
3: Tato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo statozavináč statostrechy.cz.

0: Rádio Kroměříž. Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a pože.

0: Rádio Kroměříž.
1: Mezinárodní spolupráce je důležitá a to nejen tady u nás v regionu. Kroměříž to tady vzali docela z gruntu, protože Kroměříž a Ružomberok mají novou publikaci Výletník, která nabízí nenáročné trasy po Kroměřížsku a také okolí Ružomberka. Lidé tady najdou mapy, fotky, úkoly pro děti, QR kódy, informace o délce tras, převýšení nebo vhodnosti pro kočárky. Publikace je zdarma k vyzvednutí v turistickém informačním centru v Kroměříži, takže i tomu může být super tip na výlet, nejenom tady u nás v okolí Kroměříže, ale i v zahraničí.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz. Drop it.

Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže. Otevřené brány zvou do kostelů a poutních míst. A přílepy obnoví tenisový kurt po více než 20 letech.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže na Velkém náměstí. Opravy zahrnují stavební i restaurátorské práce, jejichž cílem je zlepšit technický stav věže a zachovat její historickou podobu. Obnovou projdou omítky, kamenné i truhlářské prvky, střešní rekonstrukce a další historické části věže. Součástí rekonstrukce bude také oprava hodinového mechanismu a zabezpečení celé stavby. Stavební práce potrvají přibližně do června příštího roku. Po dobu rekonstrukce bude věž zakrytá ochrannou plachtou a pohyb v jejím okolí bude částečně omezen.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Zlínském kraji odstartoval už 17. ročník projektu Otevřené brány. Až do konce září mohou návštěvníci zdarma navštívit vybrané kostely a další sakrální památky s komentovanými prohlídkami. Na Kroměřížsku je do projektu zapojen například kostel svatého Mořice v Kroměříži. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií, architekturou i duchovním odkazem těchto míst za doprovodu vyškolených průvodců.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí více než 1,4 miliony korun na péči o zvláště chráněná území. Podporu získá 39 projektů zaměřených na údržbu luk, mokřadů a dalších cenných přírodních lokalit. Peníze pomohou například se sečením trávy, odstraňováním náletových dřevin nebo obnovou drobných tůní. Cílem je zachovat vzácné druhy rostlin a živočichů a pečovat o přírodní bohatství regionu i pro budoucí generace.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V přílepech na Holešovsku se po více než 20 letech dočká obnovy tenisový kurt v areálu základní školy. Rekonstrukce přinese nový povrch, opravu zázemí i vybudování sociálního zařízení. Modernizace má zlepšit podmínky pro žáky školy i sportující veřejnost. Stavební práce by měly začít během září a hotovo by mělo být přibližně za 2 měsíce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Jindřich Vodílek se narodil v roce 1876 v Praze. Víte, čím se proslavil? Byl velmi populárním závodníkem v novém sportu na cyklistických oválech. Vodílek byl studentem pražské techniky, kde se zajímal o mechaniku kola. V roce 1892 založil sportovní klub Slavia. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 1895, kdy na národopisné výstavě vyhrál několik závodů. Na dráze ve Stromovce pokozil 8 českých rekordů od 300 metrů až po 30 kilometrů. Jeho patrně nejslavnějším dnem byl 27. červen roku 1897, kdy Vodílek třikrát vyhrál a dostal vavřínový věnec. Bylo to poprvé, kdy závodník na kole objel s jencem čestné kolo. Emma Destinová si velmi oblíbila bicykl. Mezi ní a Vodílkem vznikl krátký milostný vztah. V roce 1932 Vodílek umírá.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. V Bílanech vznikne nové biocentrum. A fotbalisté Zlína čekají další přípravné zápasy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a revitalizaci Podzámecké zahrady. O finanční podpoře rozhodli zastupitelé. Peníze pomohou například s péčí o stromy, keře a živé ploty, obnovu parkovacího mobiliáře, výsadbou nové zeleně, údržbou vodních ploch i historického oplocení. Součástí práce bude také péče o zvířata nebo průběžná obnova cestní sítě. Podle radního Jiřího Kašíka je Podzámecká zahrada neodmyslitelnou součástí Kroměříže, kterou využívá i místní obyvatelé i turisté. Město proto považuje za důležité na její údržbě dlouhodobě spolupracovat.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v letní přípravě na nový ročník nejvyšší soutěže. Po víkendových přípravných utkáních je v následujících dnech čekají další zápasové prověrky, včetně soubojů se zahraničními soupeři. Trenérský tým postupně zapracovává nové hráče a ladí sestavu před startem ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Krom Rádio Kroměříž.
1: Zeleně a přírody není nikdy dost a toho využije kroměřížská radnice. Bude tady totiž nové biocentrum, konkrétně v Bílanech u Kroměříže. Vznikne tedy nové biocentrum na ploše přes 4 hektary. Město tam zatravní bývalou zemědělskou plochu, vysadí stovky stromů a keřů a doplní terénní úpravy, které pomůžou zadržet vodu a podpoří život v krajině. Práce mají začít v srpnu a město je chce dokončit zhruba v polovině listopadu, takže se zase máme na co těšit tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi, pohodový poslech a super muzika letí k vám.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže. Otevřené brány zvou do kostelů a poutních míst. A přílepy obnoví tenisový kurt po více než 20 letech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže na Velkém náměstí. Opravy zahrnují stavební i restaurátorské práce, jejichž cílem je zlepšit technický stav věže a zachovat její historickou podobu. Obnovou projdou omítky, kamenné i truhlářské prvky, střešní rekonstrukce a další historické části věže. Součástí rekonstrukce bude také oprava hodinového mechanismu a zabezpečení celé stavby. Stavební práce potrvají přibližně do června příštího roku. Po dobu rekonstrukce bude věž zakrytá ochrannou plachtou a pohyb v jejím okolí bude částečně omezen.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Zlínském kraji odstartoval už 17. ročník projektu Otevřené brány. Až do konce září mohou návštěvníci zdarma navštívit vybrané kostely a další sakrální památky s komentovanými prohlídkami. Na Kroměřížsku je do projektu zapojen například kostel svatého Mořice v Kroměříži. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií, architekturou i duchovním odkazem těchto míst za doprovodu vyškolených průvodců.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí více než 1,4 miliony korun na péči o zvláště chráněná území. Podporu získá 39 projektů zaměřených na údržbu luk, mokřadů a dalších cenných přírodních lokalit. Peníze pomohou například se sečením trávy, odstraňováním náletových dřevin nebo obnovou drobných tůní. Cílem je zachovat vzácné druhy rostlin a živočichů a pečovat o přírodní bohatství regionu i pro budoucí generace.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V přílepech na Holešovsku se po více než 20 letech dočká obnovy tenisový kurt v areálu základní školy. Rekonstrukce přinese nový povrch, opravu zázemí i vybudování sociálního zařízení. Modernizace má zlepšit podmínky pro žáky školy i sportující veřejnost. Stavební práce by měly začít během září a hotovo by mělo být přibližně za 2 měsíce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: hlavu, Rick zůstává stranou a začíná bojovat o uznání, o kterém je přesvědčen, že mu náleží. Ve snaze získat své místo na výsluní však riskuje to nejcennější, tedy vztah s rodinou i přáteli. Srdcovka je hřejivý i lehce hořký příběh o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme. A právě teď jde do kin, tak si ji nenechte ujít.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. V Bílanech vznikne nové biocentrum. A fotbalisté Zlína čekají další přípravné zápasy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a revitalizaci Podzámecké zahrady. O finanční podpoře rozhodli zastupitelé. Peníze pomohou například s péčí o stromy, keře a živé ploty, obnovu parkovacího mobiliáře, výsadbou nové zeleně, údržbou vodních ploch i historického oplocení. Součástí práce bude také péče o zvířata nebo průběžná obnova cestní sítě. Podle radního Jiřího Kašíka je Podzámecká zahrada neodmyslitelnou součástí Kroměříže, kterou využívá i místní obyvatelé i turisté. Město proto považuje za důležité na její údržbě dlouhodobě spolupracovat.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v letní přípravě na nový ročník nejvyšší soutěže. Po víkendových přípravných utkáních je v následujících dnech čekají další zápasové prověrky, včetně soubojů se zahraničními soupeři. Trenérský tým postupně zapracovává nové hráče a ladí sestavu před startem ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže. Otevřené brány zvou do kostelů a poutních míst. A přílepy obnoví tenisový kurt po více než 20 letech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže na Velkém náměstí. Opravy zahrnují stavební i restaurátorské práce, jejichž cílem je zlepšit technický stav věže a zachovat její historickou podobu. Obnovou projdou omítky, kamenné i truhlářské prvky, střešní rekonstrukce a další historické části věže. Součástí rekonstrukce bude také oprava hodinového mechanismu a zabezpečení celé stavby. Stavební práce potrvají přibližně do června příštího roku. Po dobu rekonstrukce bude věž zakrytá ochrannou plachtou a pohyb v jejím okolí bude částečně omezen.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Zlínském kraji odstartoval už 17. ročník projektu Otevřené brány. Až do konce září mohou návštěvníci zdarma navštívit vybrané kostely a další sakrální památky s komentovanými prohlídkami. Na Kroměřížsku je do projektu zapojen například kostel svatého Mořice v Kroměříži. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií, architekturou i duchovním odkazem těchto míst za doprovodu vyškolených průvodců.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí více než 1,4 miliony korun na péči o zvláště chráněná území. Podporu získá 39 projektů zaměřených na údržbu luk, mokřadů a dalších cenných přírodních lokalit. Peníze pomohou například se sečením trávy, odstraňováním náletových dřevin nebo obnovou drobných tůní. Cílem je zachovat vzácné druhy rostlin a živočichů a pečovat o přírodní bohatství regionu i pro budoucí generace.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V přílepech na Holešovsku se po více než 20 letech dočká obnovy tenisový kurt v areálu základní školy. Rekonstrukce přinese nový povrch, opravu zázemí i vybudování sociálního zařízení. Modernizace má zlepšit podmínky pro žáky školy i sportující veřejnost. Stavební práce by měly začít během září a hotovo by mělo být přibližně za 2 měsíce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa vám další filmovou novinku přináší Nikol Hlaváčová. Do kin se právě dostává snímek Srdcovka, která snad i vás zahřeje u srdce. A o čemže je? Rick, frontman svatební kapely, během jednoho vystoupení potká vyhasínající popovou hvězdu Dannyho. Spojí je v spontánní noční jamování a jedna píseň, která se o pár měsíců později nečekaně stane celosvětovým hitem. Zatímco Danny díky ní znovu nastartuje svou kariéru a sklízí veškerou slávu, Rick zůstává stranou a začíná bojovat o uznání, o kterém je přesvědčen, že mu náleží. Ve snaze získat své místo na výsluní však riskuje to nejcennější, tedy vztah s rodinou i přáteli. Srdcovka je hřejivý i lehce hořký příběh o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme. A právě teď jde do kin, tak si ji nenechte ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Chtěl bych napsat báseň,

co vidíš šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

co by ti šla k duhu, jednoduchou, prostou, báseň jak zlatou.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. V Bílanech vznikne nové biocentrum. A fotbalisté Zlína čekají další přípravné zápasy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a revitalizaci Podzámecké zahrady. O finanční podpoře rozhodli zastupitelé. Peníze pomohou například s péčí o stromy, keře a živé ploty, obnovu parkovacího mobiliáře, výsadbou nové zeleně, údržbou vodních ploch i historického oplocení. Součástí práce bude také péče o zvířata nebo průběžná obnova cestní sítě. Podle radního Jiřího Kašíka je Podzámecká zahrada neodmyslitelnou součástí Kroměříže, kterou využívají místní obyvatelé i turisté. Město proto považuje za důležité na její údržbě dlouhodobě spolupracovat.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v letní přípravě na nový ročník nejvyšší soutěže. Po víkendových přípravných utkáních je v následujících dnech čekají další zápasové prověrky, včetně soubojů se zahraničními soupeři. Trenérský tým postupně zapracovává nové hráče a ladí sestavu před startem ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Jindřich Vodílek se narodil v roce 1876 v Praze. Víte, čím se proslavil? Byl velmi populárním závodníkem v novém sportu na cyklistických oválech. Vodílek byl studentem pražské techniky, kde se zajímal o mechaniku kola. V roce 1892 založil sportovní klub Slavia. Do povědomí veřejnosti se dostal v roce 1895, kdy na národopisné výstavě vyhrál několik závodů. Na dráze ve Stromovce pokozil 8 českých rekordů od 300 metrů až po 30 kilometrů. Jeho patrně nejslavnějším dnem byl 27. červen roku 1897, kdy Vodílek třikrát vyhrál a dostal vavřínový věnec. Bylo to poprvé, kdy závodník na kole objel s jencem čestné kolo. Emma Destinová si velmi oblíbila bicykl. Mezi ní a Vodílkem vznikl krátký milostný vztah. V roce 1932 Vodílek umírá.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

strachy, si za něj lekko blíž. Jo, jo, karton dal do vrek, a taky po ruce lám. Jsem od rýma, cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže. Otevřené brány zvou do kostelů a poutních míst. A přílepy obnoví tenisový kurt po více než 20 letech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže na Velkém náměstí. Opravy zahrnují stavební i restaurátorské práce, jejichž cílem je zlepšit technický stav věže a zachovat její historickou podobu. Obnovou projdou omítky, kamenné i truhlářské prvky, střešní rekonstrukce a další historické části věže. Součástí rekonstrukce bude také oprava hodinového mechanismu a zabezpečení celé stavby. Stavební práce potrvají přibližně do června příštího roku. Po dobu rekonstrukce bude věž zakrytá ochrannou plachtou a pohyb v jejím okolí bude částečně omezen.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Zlínském kraji odstartoval už 17. ročník projektu Otevřené brány. Až do konce září mohou návštěvníci zdarma navštívit vybrané kostely a další sakrální památky s komentovanými prohlídkami. Na Kroměřížsku je do projektu zapojen například kostel svatého Mořice v Kroměříži. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií, architekturou i duchovním odkazem těchto míst za doprovodu vyškolených průvodců.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí více než 1,4 miliony korun na péči o zvláště chráněná území. Podporu získá 39 projektů zaměřených na údržbu luk, mokřadů a dalších cenných přírodních lokalit. Peníze pomohou například se sečením trávy, odstraňováním náletových dřevin nebo obnovou drobných tůní. Cílem je zachovat vzácné druhy rostlin a živočichů a pečovat o přírodní bohatství regionu i pro budoucí generace.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V přílepech na Holešovsku se po více než 20 letech dočká obnovy tenisový kurt v areálu základní školy. Rekonstrukce přinese nový povrch, opravu zázemí i vybudování sociálního zařízení. Modernizace má zlepšit podmínky pro žáky školy i sportující veřejnost. Stavební práce by měly začít během září a hotovo by mělo být přibližně za 2 měsíce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu. Zdravím vás z Zvon Rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ojeter Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. V Bílanech vznikne nové biocentrum. A fotbalisté Zlína čekají další přípravné zápasy.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a revitalizaci Podzámecké zahrady. O finanční podpoře rozhodli zastupitelé. Peníze pomohou například s péčí o stromy, keře a živé ploty, obnovu parkovacího mobiliáře, výsadbou nové zeleně, údržbou vodních ploch i historického oplocení. Součástí práce bude také péče o zvířata nebo průběžná obnova cestní sítě. Podle radního Jiřího Kašíka je Podzámecká zahrada neodmyslitelnou součástí Kroměříže, kterou využívají místní obyvatelé i turisté. Město proto považuje za důležité na její údržbě dlouhodobě spolupracovat.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v letní přípravě na nový ročník nejvyšší soutěže. Po víkendových přípravných utkáních je v následujících dnech čekají další zápasové prověrky, včetně soubojů se zahraničními soupeři. Trenérský tým postupně zapracovává nové hráče a ladí sestavu před startem ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.